0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: We can dance all night.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic. A to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Husták.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustá.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sí, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
0: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31.5.2026. www.eurobikefest.cz.
7: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.

0: platí pouze do 15.6.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
4: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
3: Začneme očistnou koupelí nohou.
4: Následuje relaxační masáž.
3: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
4: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
3: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Světový pohár horských kol se vrací do České republiky. Od dneška ho bude hostit Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě a koná se do neděle. Nabídne 8 závodů, talkshow, autogramiádu, workshopy a spoustu dalších aktivit. Největší cyklistickou akci odstartuje festival cyklistiky pro školy kraje Vysočina. Na Svěťák dorazí i Eva Adamčiková se svojí sbírkou olympijských medailí a řada dalších osobností. Řidiči pak musí počítat s omezením a uzavírkami. Ráno může být na Vysočině i polojasno, v průběhu dne by ale opět mělo převažovat oblačnost s možností přeháněk a k tomu v maximech naměříme 20 až 23 stupňů.
14: Akce týdne po Wolfsrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí a já jsem se to všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzi zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi. No a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Café. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl. Víš, co bylo?
1: Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, jak já to dneska v té práci přežiju. No budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste. A jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio, hezké ráno.

0: hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Jasler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno, šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe too, to znamená, já potřebuju kávy dvě.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Arm.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom že nás v sobotu porazili Slovenci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. Dobře. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel.
0: Tak. Dopadlo to, ať teda s otřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umí.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza.

0: zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
1: To jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
0: No, už je to skoro ke stovce.
1: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko, borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No, pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš? Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám si, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolem jdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3-5 korun, to už je lepší cena.
0: Nebo kdyby nás bylo 5, tak to je 3. A nebo kdyby nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno v 7 otevře obchoděk a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Těšíš se na víkend?
18: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
17: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
19: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
18: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
19: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
20: Hustákovycesty.cz
21: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
22: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud jedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně na 147. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Máme tam hlášené, odstavené, porouchané osobní auto. Šťastnou cestu všem.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
25: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu, až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle sčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky čínské. Pojďme na to, hezké ráno.

0: To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na Vysočině odstartoval Home Sharing, unikátní projekt sdílené péče, který propojuje rodiče dětí s autismem nebo mentálním postižením s ochotnými dobrovolníky. Ti s péčí mohou pomoci jedno odpoledne v týdnu, jeden víkend v měsíci nebo vyrazit na společný výlet do přírody. Cílem je dopřát rodičům chvíli oddechu a dětem nové zážitky i přátelé. Kdo byste se chtěl zapojit, tak více info je na webu spirkompas.cz. Na Vysočině dnes budou opět panovat příjemné teploty. V maximech naměříme až 23 stupňů. A taky nás ráno a dopoledne přivítá ještě polojasná obloha. Postupně by ale mělo být oblačno a opět se mohou objevit přehánky.
8: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Dvě minuty po sedmé ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
10: Ahoj, hezké ráno.
9: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars a Paté, tak

0: Rosé, Bruno Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. A paté, aha. 7 hodin, 5 minut, dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že ti Davide volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby, prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. Říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal. Že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze on.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a to by to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám chtěl smrsnout teďka, chtěl se pomstit ze svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ráno.

0: Machinába. Alvaro Soler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:15, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem si s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin, zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdu, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba budou volat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? A tak toho máš pomenovaný. Svolá ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no. To zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, ježiš, ty ho zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo? Protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky. Volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Právě kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dostajte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně předvolbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mě to zazvoní 3x, 4x po každé změně na telefonu.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo. Stejný pán začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí takhle obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45, krásné ráno.
4: Ok.

0: hodin 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Toto je
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: pouze do 15. 6.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
5: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut a na dálnici D1 na 85. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
7: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Hit Radio Vysočina.

0: podívej.
1: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadou evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mě řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
1: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat.
2: No jo.
0: To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak Gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: to žeru. Anana Klapale, Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hulínek.
0: Aha, Hurbínek.
2: A,
0: ano, a poslední, 5. otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: A jede se na motorky.
0: Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: Aha. No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
2: Děkujem.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi. Mějte se, ahoj.
2: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu. Čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu?
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin. Už se tady střídají cizí lidi, ale náš moderátor tady prostě není. No.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Užij si den.

0: aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
5: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
6: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pelhřimovskou Hartlíková směrem na Lešov srazilo nákladní auto Zvěř. Provoz je částečně omezený. A na D1 na 85. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na odstavený nákladák s defektem.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pořád jste tady.
16: Tak to dělají šampioni.
15: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akcelerační zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšenou.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
0: On air,
4: online
0: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Světový pohár horských kol se vrací do České republiky. Ode dneška ho bude hostit Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě a koná se do neděle. Nabídne 8 závodů, talkshow, autogramiádu, workshopy a spoustu dalších aktivit. Největší cyklistickou akci odstartuje festival cyklistiky pro školy kraje Vysočina. Na Svěťák dorazí i Eva Adamčiková se svojí sbírkou olympijských medailí a řada dalších osobností. Řidiči pak musí počítat s omezením a uzavírkami. Ráno může být na Vysočině i polojasno, v průběhu dne by ale opět mělo převažovat oblačnost s možností přeháněk a k tomu v maximech naměříme 20 až 23 stupňů.
7: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
9: Ahoj.
8: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jared Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Klubek Rockstar, 8 hodin 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jak jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se vzdálil po 6 ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se vám vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
3: Já to mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký,
3: takže
0: hezký.
3: Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song a co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutnýho, určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vychází z nějaký zkušenosti. A ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo jak, nějaký oddíl prostě takový, jakože mrzáků prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako to je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný, takový toxicky pozitivní moč.
3: Je to jednodušší se z toho vypsat, prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa? Nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat, i když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hodně huňatej
3: pes. Jo.
0: No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ji ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Radia naživo a živě. Jdeme na to?
3: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
3: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
3: Ok, já jsem pohodlí.
0: Tak, pojďme.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Wow! Woo! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hitrády a přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip, já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba, chci, aby ta písnička nikdy neskončila, jedeme v hlavě ode dne vydání, Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti, to znají naspaměť, nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme. A dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sásku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec, je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama, a ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem, Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech. Takže
0: máš rád jako sebetrýzdění, jako ano, to.
1: Klipový sebetrýzitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, ty vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kudin, říkal, kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal, OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak, kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My si teď na Hit Radio pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba připojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem,
0: přeju. A kytarista Dave Matsu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, to protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo? Jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslím, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidek, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy. A to jsou tak jakože jediné věci. A občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, v takový malý, aha, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byly.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: Co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak, jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelen Fest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelen Festy jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo. Takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Loni jsme s nima vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No, teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat. A zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
9: Teď to nejde.
8: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
9: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
8: Víš co? Já si to zařídím sama.
10: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
8: Potřebuji rekonstrukci bytu.
9: Komu zase voláš?
8: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
10: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
11: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci.
2: Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
11: Dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravek. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
18: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
19: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
21: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz. Více na DEK.cz.

0: Poetika, půlnoc, živě na Hitrádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám píšou tak... že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovejhle. A podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někdy uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj!
1: Moc děkujeme, děkujeme. Měj se hezky, ahoj!
0: Ahoj!

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Tohle vás bude zaručeně bavit, Mikolas Josef a kapela, no a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezóny. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: www.banfest.cz. Užij si den plný zážitků na Banfestu s nízkoprahovým klubem Ban. V pátek 22. května od 12 do 18 hodin v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Vyzkoušej si sprejování graffiti, slackline, jogu a další super aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Dominika, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle, asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%, ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teti, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Hezké ráno.

0: na Hit Radio v 8.56. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější singl Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete si ho pustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek, těším se na vás, v 6 ráno budeme tady s Jasmin, tak hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Palřimově v Požárnické ulici blokuje provoz dopravní nehoda, takže tam počítejte s omezením provozu. A na trase z Jihlavy směrem na Znojmu na příjezdu do Jakubova u Moravských Budějovic tady bude probíhat údržba vozovky, tak pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
15: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. O víkendu si užijeme krásné počasí. Bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli už by to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Uctěním památky obětí holokaustu dnes v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň taky setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Sudečtí Němci mají v Brně program až do pondělka. Jeho hlavní část se uskuteční v sobotu a neděli na brněnském výstavišti. Očekávají se taky protesty. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Radio.
15: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas se čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Tak dneska, možná teď ještě polojasno, jinak oblačno, můžou se objevit nějaké lokální přehánky a teploty odpoledne 20 až 23 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Krásný čtvrtek. S vámi je Markéta Zušťáková a se mnou taky Lady Gaga nebo Sigma, tak buďte s námi.

0: z Hit Rádiem Vysočina.
1: Tento víkend už asi máte naplánovaný a já mám pro vás plány i na ten příští. V sobotu 30. května s námi přijďte oslavit Den dětí. V Jihlavě vás čeká dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Největší zážitkový den pro všechny děti a samozřejmě jejich rodiče, ty nesmíme opomenout. Bude se sportovat, bude se tančit, bude se tvořit, skákat, soutěžit. Chybět nebude živé vysílání Hit Rádia Vysočina a taky třeba den otevřených dveří v aréně. Večer potom koncert kapely Oči, promítání seriálu Na dně na velkoplošné obrazovce. Prostě nabitý den a vy u toho můžete být.
0: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Guru Josh Project na Hitrádiu Vysočina, 9 hodin 24 minut. Tak dneska, 21. května, je den, jeste více ovoce a zeleniny, tak se nad sebou musíme zamyslet. Já tady mám třeba banán ke svačině, takže myslím si, že jdu na něj. Pak je taky dneska Mezinárodní den čaje, tak to by taky šlo. Takže prostě dáme takovou sváču, čaj, jabko, banán, co máte z domu, klidně nějakou zeleninku. A taky si pustíme další hity, za chviličku třeba Alex Warren.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
10: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
15: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

nebo alpaky a letošní i loňské mládě alpaky. Já jsem dělala fotku, to je hezký. Tak je fakt, že s tímhle počasím se i nám chce ven, takže kam vyrazíme? Že by třeba Jihlavská zoo, klidně není problém. Teď vám na Hit Rádiu Vysočina posílám jednu srdcovku od Nirvány. Má nás to nalákat k poslechu srdcovek i dneska po 12. hodině. Tak jo, to by šlo.

0: Krásné spojení Evy Farné a Miráje. Písnička Vzpomeneš si na Hitrádiu Vysočina nám zpříjemnila čtvrteční dopoledne v práci. No a v tom zpříjemňování si dne budeme samozřejmě pokračovat na Hitrádiu Vysočina. Za chviličku třeba Jolanda B. Cool anebo Ed Sheeran, tak zůstávejte s námi.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
12: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
13: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz Specialisté na dřevostavby.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, tak se na to pojďme podívat, jak to jezdí. Na Jihlavsku v Polné na Husově náměstí bourala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.

0: a ti pouze do 15.6.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. Zahrádkáři mají opět možnost pochlubit se životem na své půdě. Už tento víkend můžou zaznamenávat čmeláky, vrabce, síkory a další v rámci soutěže Živá zahrada. Jak se zapojit, ví za Svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
5: Máme web živazahrada.cz, tam je odrážka o soutěži a tam je přihláška. Mohou se přihlásit kdykoliv během roku. A budeme moc rádi, když soutěžící nám nejenom vyplní ten formulář na webu o tom, co všechno viděli, ale mají možnost poslat ty fotografie a to jsme moc rádi.
4: Například minulý rok bylo pozorováno velmi málo motýlů, naopak skoro každý soutěžící spatřil kusa černého. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Tak dneska bude spíš převažující oblačnost, někde polojasno, může přijít i nějaké lokální přehánky. Teploty odpoledne 20 až 23 stupňů, tak v noci by mělo být jasno nebo polojasno a noční teploty 8 až 5.
2: Hit Radio Vysočina.
7: Za chvilečku se poradíme, kam třeba o víkendu vyrazit, tak zůstávejte s námi, mám pro vás taky Chainsmokers a Coldplay.

0: Jdu Vysočina, taková pohoda, co? 10 hodin 14 minut. Tak asi už jste zaregistrovali, že se v Jihlavě v porodnici minulý týden narodil malý rekordman. 5020 gramů měl malý Péťa. Jde o letos největšího novorozence, který se narodil přirozenou cestou. Takže Péťo, to je fakt super, ale já bych chtěla vzdát hold hlavně mamince, že to zvládla. Jako opravdu klobouk dolů, klobouk dolů. Takhle, chtěla bych jenom říct, že nejde o největší dítě, který se v krajském městě letos narodilo. Přirozenou cestou ano, ale císařským řezem to bylo miminko, které vážilo 5520 gramů. Teda takovýhle obří miminka. Tak asi dobrý kraj ta Vysočina, si myslím. Tady jsou hodiny souhvězdí, přeju vám krásný čtvrtek s námi z Hit Radio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio. Tohle vám hrajeme nově.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak od pátku až do neděle se můžete přijít užít světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Nabitý bude i doprovodný program, chybět nebude airbag show, testování kol, talk show s českými olympioniky, dětská zóna plná zábavy a samozřejmě večerní party a vy můžete být u toho. Setkání telčských folklorních souborů a jejich hostů se koná v sobotu v Telči na náměstí. Celý den bude součástí taky farmářský a řemeslný trh a to všechno od 10 do 16 hodin, tak můžete vyrazit. No a v Třebíči proběhnou v pátek a v sobotu pivní slavnosti, takže nejenom za pivem, ale i za dobrou muzikou vyražte. Čekají vás Alkehol, Dimitri, Panoptiko a mnoho další.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Hausbrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
0: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vysočina, Sean Baker. Tak mám tady informace hlavně pro všechny řidiče o jedné silnici, která je neprůjezdná kvůli nehodě, takže na Žďársku na výjezdu z Tasova směrem na Osovou Bytýšku. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobáku s nákladákem, takže počítejte se zdržením a jak říkám, silnice je v tuhle chvíli úplně neprůjezdná. Tak jinak další doprava úderem 11. hodiny v našich zprávách. Zůstávejte s námi. No a tady jsou Imagine Dragons.

0: Slyšeli jste Linkin Park na Hitradiu Vysočina, tak stále častěji nám počasí dokazuje, jak se vlastně celý svět zbláznil. Tak třeba v Moskvě teďka padl letitý teplotní rekord z roku asi 1897 a 20. května, to znamená včera, tam naměřili 30 stupňů. Tropické teploty by měly o víkendu dorazit i k nám, ale znáte to, jsme tady u nás na Vysočině, takže místo 30 bude v neděli 27. Hele, ale i to je dost.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Hustákovycesty.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
12: Ahoj kamarádi. Maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
13: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
14: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
15: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 132 a 131,5 ve směru na Prahu budou na krajnici probíhat práce údržby, tak s tím počítejte. No a na Žďársku na výjezdu z Tasova směrem na Osovou Bytýšku tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením, protože silnice je v tuhle chvíli úplně neprůjezdná. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
2: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Pokračuje ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
11: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
10: S větším počtem brigád přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku.
12: Akce týdne po Mošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska převažující oblačno, může přijít i nějaká přehánka a teploty 20 až 23 stupňů. V noci skoro jasno nebo polojasno a noční teploty 8 až 5.
9: Hit Radio Vysočina.
0: Tak co byste řekli na to, kdyby se o víkendu už otevřelo nějaký koupaliště, mohli jsme vyrazit třeba v neděli, když bude těch 27 na koupaliště.

Rádio Vysočina, tohle byl Cyril. Tak v sobotu 24, v neděli klidně 27 stupňů, tak proč nevyrazit na koupaliště? V Třebíči na Polance už se topí, už se nahřívá a v sobotu 23. května se koupaliště Polanka otevírá. Já jsem včera běžela kolem a můžu potvrdit, že tam byl hukot, že se to chystá, že se to připravuje. Ale vždycky tam byla problém studená voda, jo? Vždycky si na to lidi stěžovali. Vypadá to ale, že bude nahřáto, protože píšou, že voda má teď kolem 18 stupňů, ale nahřívá se, pořád to stoupá ta teplota, takže by měla mít v sobotu kolem 25. No a v loňské sezóně stabilně 28, však ono se to vyhřeje. Tak co? To je docela dobrý, ne? Tak kdo by se vyrazil vykoupat o víkendu?

0: Tohle byl Calvin Harris na Hitrádiu Vysočina. Máme tu finále na sociálních sítích Hitrádia Vysočina. Hledáme tu nejotravnější domácí práci. Takže se vás ptáme, jestli je to náhodou u vás mytí lednice, anebo spíš čištění trouby. Hele, ani jedno nedělám ráda, ale vítězí asi ta trouba, protože to je taková jako špinavější práce. Tak co myslíte vy? Klidně zahlasujte a zítra už si řekneme, co vyhrálo. Za chviličku na Hitrádiu Vysočina třeba Pink, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
5: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
4: Začneme očistnou koupelí nohou.
5: Následuje relaxační masáž.
4: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
5: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
4: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.

0: Ej, platí pouze do 15.6.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
5: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Slyšeli jste Lost Frequencies, tak i dneska večer po 18. hodině laďte Hitradio Vysočina. Máme pro vás totiž připravené Hitradio Klasik, který to nejs 80., 90. a milénia. Budeme vzpomínat a bude nám u toho strašně dobře, aby taky ne, když budou hrát takový pecky, jako třeba právě tahle od YouTube.

Krásné čtvrteční dopoledne. Já jsem před chvíličkou mluvila o těch domácích pracích, která je asi ta nejhorší, že hlasujeme na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina. No a napsala mi Lucka. Zrovna mi mluvíš z duše, včera jsem myla celou lednici a říkala si, co je horší. A myslím si, že právě ta lednice, protože i když vypadá, že v ní nic není a že teprve pojedu nakoupit a opravdu se zdá prázdná, tak není, je toho tam hodně. Já než to všechno vyndala a umyla, šílený. Dokonce jsem si říkala, že kdyby úplně zdechla, že by se aspoň koupila nová a čistá. Takže hlasují lednice. Pěkný den přeje Lucka. Tak Lucko, děkujeme za tuhletu zprávu. Ano. Tak co myslíte, mytí lednice nebo mytí trouby? Jak to máte vy? Jste na tom podobně jako Lucka, že máte za sebou třeba zrovna to umývání lednice? Hele, já jsem včera dělala všechno možný, ale lednici jsem neumyla. Když jsem tě teďka slyšela, Lucko,

0: četla, co jsi psala, no tak asi bych se do toho taky měla pustit. Přeju vám krásný čtvrtek, budu se těšit zase zítra v 9, možná i s čistou lednicí. Ahoj.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
16: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: www.mega.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
2: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
1: No, už je to skoro ke stovce.
2: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Stále pozor na uzavřenou silnici na výjezdu z Tasova směrem na Osovou Bytýšku na Žďársku. Trasu tam uzavřela nehoda osobáku s nákladním autem. A na D1 se u Velké Býteše ve směru na Brno tvoří kolony. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
4: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akcelerační zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšenou.
3: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
1: Na Vysočině se rýsují další cyklostezky. Letos propojí obce Štěměchy a Předíne na Třebícku. Cyklisté a chodci tak získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Náměšť nad Oslavou pak plánuje dostavět další úsek nábřežní cyklostezky u ulice Červené domky.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hokejový servis Hit Radio.
13: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
1: Odpoledne očekáváme na Vysočině převážně oblačno. Přehánky se dnes už moc objevovat nebudou a večer ještě oblačnosti ubyde. K tomu naměříme do 23 stupňů.

0: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů, anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a kdy se jako někde probudíte. A zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day. Ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit, C'est la vie, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hit Rádia. A ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit C'est la vie. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února, to znamená na přestupný rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2.

0: Perfect day. Perfect day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného od 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil? Nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon. Pořád se bavíme o pevný lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba, a tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft! Mambo Italiano!

0: pátá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girls.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zvedimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zvedimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zvedimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná. Prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou. Tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spříznění duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone, nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici, s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt, a kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května, včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
21: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Benson Boone, Beautiful Things, 12:35. Největší hity, největší srdcovky. Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední 6. srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Píše, ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklédnutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulýho režimu. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulýho režimu.

raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Dance je přesně 1:15, přijde taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybět ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tedy Swimsem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská arena zítra.

0: tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Těšíš se na víkend?
7: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
6: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
8: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
9: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
8: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 58 minut čtvrteční poledne je za námi, ty to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiče mířící po dálnici D1 do Brna zdrží nesouvislá kolona. Tvoří se od kilometru 178. Opatrně taky v úseku Osová Bítýška Velká Bíteš, kde na hlavní silnici pracují cestáři. Tak v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
3: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Dnes v Novém Městě na Moravě startuje světový pohár horských kol. Závody se pojedou v 18 hodin. První se na start postaví junioři. V této kategorii bude novoměstské prvenství z loňského roku obhajovat Barbora Bukovská. Sobotní program je pak určený pro rodiny s dětmi a je zdarma. A také připomínám, že řidiči musí ve městě počítat s omezením.
6: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dnešní teploty se na Vysočině zastaví na 23 a převažovat bude oblačnost, která bude pozvolna ubývat. Zítra nás bude provázet mezi mraky sluníčko a naměříme až 24.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Hned se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To je tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Celá si kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že se z toho otřepem a o víkendu to bude mnohem lepší.

Be Mine od Kamarád na Hit Radio. Kamarád taky rád. To mě přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut. A během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá, ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí jedna taková, taky trošičku už klišejní, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte a pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít.

0: Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Rádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě balí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Ty tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví, Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v sloup. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, tak je Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do Pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz.
19: V drogerii
3: léta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
12: trenirkarna.cz.
19: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: hádaj.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc a je tady pátek, konečně. Už aby to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která... protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména...

je to třeba brácha, sourozenec a tak dále a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci, co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Tři čtvrtě na dvě. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku, nejsi nějaká unavená nebo unavený. To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla, nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, tak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili a jsme kolegové, ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju, tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že je ženatý. Tak zdravíme tvého manžela, tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku, my si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay, nebo Disturbed, a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival minipivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: platí pouze do 15.6. Vysočina,
1: ahoj Jihlaváci, dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravek. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
2: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 118 směrem na Prahu opravují cestáři na krajnici protihlukovou stěnu a pracuje se i směrem na Brno mezi kilometry 115 a 119. Tak v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
7: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
1: Nestátní lesníci zvou na procházky s programem. Den otevřených lesů bude tuto sobotu. V Jihlavě se akce uskuteční od 10 do 15 hodin v lokalitě pod vrchem Šatzberku Zborné. Sraz je u parkoviště za krematoriem. Vyrazit můžete například i do Žďáru, sraz je na parkovišti Užďasu v 9 dopoledne. Těšit se můžete i na hudbu nebo program pro děti.
9: Akce týdne Bobošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Nebe nad Vysočinou je většinou oblačné. Teploty se dnes dostanou maximálně k 23, ale půjde to nahoru. V sobotu naměříme až 26, v neděli dokonce 28.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaši reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio Vysočina.

minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den neozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande, a když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Tak vaše názory. 777 937 777.

0: Velký holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Radia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl si to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaký hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou. Jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít tak na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí na půl.
0: To je pravda. Mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: G, odlétáš, je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: No, hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatokopka. Jo, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hambou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Já tak pořád mám ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. Což by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rose Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
10: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz
12: Užij si den plný

0: pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: www.pecciny.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bruno Mars na Hit Rádiu. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Rádiu. Za chviličku Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin, tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě toho tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho

0: S programem zamíříme i do Nového Města na Moravě na světový pohár horských kol. A protože se blíží pátek, tak rozhodně přihodím tipy, kam na Vysočině vyrazit. A i dnes budu, doufám, rozdávat lupeny do kina. Těším se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hit Rádiu Vysočina.

0: Warren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra, už máme pátek, ve 12 hodin v pravé poledne se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Radiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: To je.
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v Excel.
15: extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Brnová se zdrží nesouvislé kolony. Jedna se tvoří od kilometru 160, další od kilometru 176. Je tam kvůli pracím uzavřený pravý pruh, tak pozor na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
7: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
6: Začneme očistnou koupelí nohou.
7: Následuje relaxační masáž.
6: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
7: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
6: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie chystá další dopravně bezpečnostní akce. Obě se budou konat v červnu. Ta první se zaměří hlavně na řidiče jednostopých vozidel, tedy na všechny motorkáře, ale také na cyklisty nebo jezdce na elektrokoloběžkách. Druhá akce pak prověří, zda šoféři nejezdí pod vlivem drog a nebo alkoholu. Zájemci o studium na střední stále mají šanci dostat se na svou vysněnou školu. Aktuálně se mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Na přihlášky školy čekají do pondělí 25. května. Volných míst je skoro 23 tisíc, nicméně výběr už je omezený. Často jde o méně populární obory nebo o placené soukromé školy. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
14: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok.
12: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko Velká Británie a Dánsko Slovensko.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A počasí na Vysočině, nebe nad naším krajem je většinou oblačné až polojasné, teploty se dnes dostanou maximálně k 23, ale půjde to nahoru, v sobotu naměříme až 26, v neděli dokonce 28, tak si to užijme.
12: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné čtvrteční už odpoledne vám přeje Markéta Báťová, pojďme na tu odpolední show, tohle už je Nickelback.

0: Tohle byly na Hit Rádiu Vysočina Alibi a s vámi Markéta Báťová. Krásný dobrý den vám všem přeji, je čtvrtek 21. května, vyladíte Hit Rádio Vysočina a právě startujeme odpolední show. V ní vás vezmu na procházky do lesa s programem. Zamíříme i do Nového Města na Moravě na Světový pohár horských kol. No a protože už je zítra pátek, tak rozhodně za chvíli přihodím i tipy, kam na Vysočině vyrazit. A i dnes budu, doufám, rozdávat lupeny do kina, těším se na to, ale právě teď začínáme pátráním po koni, který utekl z Humpolecka.
1: Dobrý den, tady Čejov, jezdecký klub. Včera jsme přivezli nového koně a dneska nám utek, jestli byste nám pomohli vyhlásit. Pohybuje se za státní silnicí Humpolec Havlíčkův Brod na Herálecku, je tam v lesích, tak kdyby ho někdo viděl, ať nám dá vědět. Děkujeme za pomoc a zavolá na číslo 777 750 935. Děkujeme.
0: Když tak dejte vědět i nám, hlasovky a zprávy posílejte na WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a věříme, že se koník brzy najde. Teď už další hity, víkend!

0: Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina a my za chviličku půjdeme se podívat na to, co se na Vysočině děje, ale mám tu krásné zprávy. Pátrali jsme po koníkovi u Humpolce a pán právě píše, že už je nalezen a že si ho vezou domů. Tak děkujeme všem, kteří se do pátrání zapojili.
1: Co se děje na Vysočině?
0: A my jdeme na akce na Vysočině v Pelhřimově na Masarykově náměstí se v sobotu koná běh pro úsměv. Je to sportovní akce pro celou rodinu. Registrovat se můžete i přímo na místě. V sobotu můžete vyrazit taky na fotbal. FC Vysočina Jihlava vyzve Ústí nad Labem. No a 30. května, to připomínám, největší událost pro děti a rodiče, dětský den v dětské aréně zítra je Vysočina u Horácké multifunkční arény. Tak se tam na vás těšíme a další akce máme na webu.
1: Vysočina, tady jsme doma.
2: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládá Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
10: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
18: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
19: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
19: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: S
20: Zlepši si náladu.

Do toho prosluněného odpoledne posílám Taylor Swift s Hit Rádiem Vysočina. No a právě mi naše kolegyně Zuzka Kuklová poslala fotku, jak drží korbel piva, jak míří na pláž ve Španělsku s informací, že dnes do rádia na zprávy nedorazí. Tomu se, vážení, říká provokace jako prase. Teda odpusťte mi ten výraz, ale to se prostě nedá jinak říct. Tak jestli i vy míříte na dovolenou, anebo máte už po práci, tak užívejte. Moc vám to všem přeju, ale fotky už mi radši neposílejte, nebo to tady zapíchnu a zdrhám někam na zahrádku. No a jestli makáte, tak ať vám to brzo uteče a já vám k tomu posílám další muziku. Cudzinku v tvojej zemi od Xindla a Mirky Miškechové. A všem přeji pohodový čtvrtek.

0: Mikeš na Hitrádiu Vysočina, možná taky právě pijete odpolední kávu, tak si nechte chutnat a my se ještě podíváme za včerejším hokejem, protože to bylo napínavý jako kšandy, vypadalo to bledě, ale nakonec je třetí výhra na mistrovství doma, Češi Itali porazili 3-1. Dnes a zítra mají pak čeští hokejisté po náročném vstupu do mistrovství volno, aby načerpali síly a do boje se vrhnou v sobotu, kdy od 16.20 čeká náš soused Slovensko. A co k tomu volnu řekl Dominik Pavlát? No takže to je psychicky tak náročné, že je opravdu rád, že mají tyhle dny volno od zápasu. Máme skvělou golmanskou partu, jsme malý tým ve velkém, moc si to tu užíváme, trávíme spolu dost času, snažíme se od hokeje i odreagovat. Tak klukům na dálku přeji, aby si teda odpočinuli. No a v sobotu to zase rozjedeme.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci.

0: Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
1: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Vysočina nám zaspíval Ray Dalton. Máme 15 hodin 8 a 40 minutek, což znamená, že za chvíli si dáme taky zprávy. A jestli hledáte brigádu nebo nějakou rekreační nemovitost, tak rozhodně zůstaňte s námi, i o tom bude ve zpravodajství řeč. Do té doby ale tady mám ještě nějaké hity, určitě vás potěší Topic, Lady Gaga a nebo hit Airplanes. Tak jdeme na to!

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a dnes je dálnice D1 směrem na Brno plná menších kolon. Tvoří se mezi kilometry 162 až 166, další se potom tvoří od kilometru 176, tak pevné nervy. Pozor i na trase Humpolec-Havlíčkův Brod na průtahu Věže, kde se srazily dva osobáky. No a nehodu máme i v Jihlavě v Heroltické ulici, tak dobře dojeďte. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Platí pouze do 15.6.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie v Pardubicích evakuovala střední školu, chemickou průmyslovku. Důvodem bylo napadení, ke kterému došlo v Poděbradské ulici. Na místě policie zadržela jednu podezřelou osobu, druhá osoba pak skončila v nemocnici. Jak píší Novinky.cz, aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Víc ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberštát.
8: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
7: S větším počtem brigád ale přibývají i problémy. Hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Ceny rekreačních nemovitostí se letos výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se teď prodávají v průměru za necelých 3,5 milionu korun. Nejvíce letos šly nahoru ceny chat v Praze, kde je přitom průměrná cena rekreačních nemovitostí nejnižší ze všech krajů. Důvodem je hlavně větší nabídka. No a závěrem ještě fotbal. Trenér českého nároďáku Miroslav Koubek povolal na sraz před světovým šampionátem v Severní Americe tři nováčky. Útočníka Kabonga a záložníky Sojku a Sochůrka. Finální nominace na mistrovství světa bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které se hraje 31. května.
9: Akce týdne po Wošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Na Vysočině je příjemně, i když většinou pod mrakem, teploty se pohybují kolem 18 stupňů, maxima se mohou dostat až k 23. V noci to v minimech spadne na 9 až 5 a zítřek nám přinese sluníčko na skoro jasné obloze, odpoledne se vytvoří více mraku a večer budou zase ubývat a teploty až 24 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
7: 16. hodina je před námi, odpolední show s Markétou Báťovou na Hit Radio Vysočina pokračuje v rychlém tempu a za chvíli zamíříme za dnem dětí.

0: To byla na Hit Rádiu Vysočina Sia, 16 hodin 8 minut a my se jdeme podívat do dětské arény s Hit Rádiem Vysočina. Tak, teď se přiznám, že jsem si dala špatný podkres, to vám snad ale vadit nebude, tak my se takhle se pojďme přepnout.
1: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina.
0: To je Vončo, milá Tončo, jak se říká, to je ten správný podkres pro dětskou arénu s Hit Rádiem Vysočina. Už příští sobotu odpoledne se Horácká multifunkční arena v Jihlavě promění právě v jednu velkou zónu pro děti i rodiny i dospělé. Bude tam akční zóna, sportovní výzvy, nafukovací atrakce, tvořivé dílničky, policejní a vojenská technika a tohle všechno si budeme moct vyzkoušet na vlastní kůži. Od 13 hodin běží program, to je jasný, zabaví se tam nejen ti nejmenší a můžete si projít i arénu, včetně střešního běžeckého oválu, ochutnat dobroty v gastrozóně, no a večer si užít koncert kapely Oči a světovou premiéru seriálu Na dně pod otevřeným nebem. A co je na tom skvělý, že je vstup zdarma, tak se pojďte vrátit na chvíli do dětských let a vzpomenout na všechny. Zapomenout na všechny starosti. My vám to umožníme už příští sobotu v Jihlavě.
1: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Robin Schulz a Fastboy. Markéta Báťová vám stále přeje pěkné odpoledne a dnes jsem razila z domu do rádia a píšu manželovi. No nic, tak já jedu do práce a tak jsem se jako zarazila. Říkám, proč říkám, že jdu do práce vlastně, když tý práci už jako jsem, protože doma vlastně děláte milion domácích prací, za které vás ale vůbec nikdo neocení. Tak aspoň jdete tam, kde za to dostanete zaplaceno, že jo, to je logický. Ale ta práce doma, ta se taky počítá a my hledáme tu nejhorší a nejméně oblíbenou domácí práci. A do finále postoupilo otravné mytí lednice a čištění trouby. Tak co je za vás horší? Hlasovat můžete ještě dneska a zítra se dozvíme, co je ta nejotravnější domácí práce. Ta moje, co já si myslím, ta vypadla. To je prostě za mě věčně skládat, žehlit, prát a uklízet prádlo. Prostě prádlo, prádlo, prádlo. Aby se v tom člověk náhodou neutopil. Ale je to na vás, hlasujte, těšíme se a zítra přijdou výsledky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
7: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
8: Užij si

0: aktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

téhle písničky jsem se úplně zasněla, zavřela jsem oči a úplně cítím vítr ve vlasech, jak se procházím po pláži a poslouchám to šplouchání moře. Prostě paráda. Miley Cyrus na Hit Rádiu Vysočina. Tak se zase probudíme, otevíráme oči a míříme do reality, protože dneska v Novém Městě na Moravě vypukl světový pohár horských kol. Závody tam potrvají až do neděle a první jsou na startu v 18 hodin, kdy se tam postaví junioři, tak budeme fandit. No a sobotní program je pak určený pro rodiny s dětmi. Super je, že je zdarma a bude to nabité a navíc má přát počasí, tak si myslím, že to bude hodně vydařená akcička. Horší to tam bude asi na silnicích, tak připomínáme, že řidiči musí ve městě počítat s omezením, ale myslím, že to zvládneme. A užijeme si tuhle parádní sobotní událost a užijeme si i další hity na Hit Rádiu Vysočina. Třeba s další parádní muzikou I'm Easy a Fate No More. 16 hodin, 31 minut a vy posloucháte Hit Rádiu Vysočina.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Hit dokola Miraj a Trips na Hit Rádiu Vysočina v 16 hodin a 36 minut. Pěkné odpoledne. Počasí na Vysočině je parádní, i když pravda, sluníčko je schované za mraky, ale to vůbec nevadí, i takhle to pomalu klepe na vrátka. A v sobotu naměříme na teploměru do 26, v neděli až 28, v pondělí až 29 stupňů, taková je aktuální předpověď podle meteorologu. Provázet nás bude i sluníčko mezi mraky, tak možná připravit plavky a sejdeme se u vody. No a já vám k tomu za chvíli pošlu tenhle skvělý hit. Hit happy. Tak já doufám, že i vy jste happy a že užíváte čtvrtečního odpoledne, že už nic nemusíte a prostě jenom dýcháte a relaxujete. Tak by to mělo vypadat právě teď.

0: nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů.

0: další hvězdy 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
4: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
6: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
5: Začneme očistnou koupelí nohou.
6: Následuje relaxační masáž.
5: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
6: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
5: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
7: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

parádní dávka energie na Hit Radio Vysočina, Pitbull a Chris Brown. No a 17. hodina klepe na vrátka, tak kdo chcete jít do kina zadarmo, tak po 17. hodině budeme hrát olupeny do kina. Tak až uslyšíte signál, tak volejte 56 73 123 45 a připomínám, že jste na vlnách Hit Radio Vysočina. Tohle už je Golden.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a nehody hlášené aktuálně žádné nemáme, ale pozor na dálnici D1 na kilometru 161,5 ve směru na Prahu, kde stojí u Krajnice porouchané vozidlo. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za dnešní událostí, která se stala v Pardubicích. Jak od nás víte, došlo k ní u chemické průmyslovky, kde měl student pobodat svoji spolužačku. Údajně proto, že se s ním rozešla. Bližší podrobnosti k případu zatím policie neuvedla. Opět se měnily ceny pohonných hmot a zatímco nafta za uplynulý týden opět zlevnila, benzín po předchozím zlevnění naopak zdražil. Za litr nejprodávanějšího naturalu teď dáme v průměru necelých 43 korun. Litr nafty pak vychází o 2 koruny méně. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a penzionů přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku skoro 4,5 milionu hostů. Víc říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
8: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za necelé 2 hodiny.
10: Akce týdne po Mošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak a my jdeme na počasí, tak na Vysočině už to zůstane takhle dneska pod mrakem. V noci naměříme kolem 9 stupňů, zítra pak do 24 a teplota půjde ještě nahoru, protože v sobotu 26, v neděli 28, v pondělí 29 a sluníčko chybět nebude.
7: Hit Radio Vysočina.
0: 17. hodina je tady a to znamená jediné, za chviličku po signálu volejte 5670. 72 1 2 3 4 5. Otevřeme náš odpolední biják, tak se těším, kdo pak se nám dovolá. Tohle už je Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina a Markéta Báťová vám stále přeje pohodové čtvrteční odpoledne.

0: 17. hodina, 10. minuta a to je jasný, že opět startujeme náš biják, ve kterém máme dnes jeden lupen do kina, protože včerejší ukázka byla uhádnutá a na drátě mám Jardu ze Světlé nad Sázavou. Ahoj Jardo.
1: Ahoj, zdravím taky.
0: Jak se máte?
1: Máme se dobře, už je po práci, takže je to dobrý.
0: A zítra jdete ještě makat?
1: Zítra jdeme ještě.
0: A víkend volnej?
1: Víkend volný.
0: No, tak to je krásný. Tak dneska už je hotovo, zítra už to nějak zvládneme a víkend před náma a jeden lupen do kina tady mám, tak kdyby se zadařilo, tak by to bylo taky fajn, že jo?
1: Jo, jo.
0: Takže jdeme na to. Jste připravený? 13 vteřin ukázky.
1: Můžem.
0: Tak jo.
2: 25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
0: Měl ho tam, tak. Co to bylo?
1: Ty jo, tak to teď fakt vůbec netuším.
0: Fakt? Vůbec netušíte?
1: Vůbec netuším.
0: Tak nějaký výstřel do tmy. Nějakýho rádce tam asi tam není, že?
1: Rádce tady mám, ale tak vůbec netušej.
0: Netušej! No vidíte to. Tak ani jako nic, prostě třeba něco?
1: Nevím, fakt nevím. Vůbec.
0: Ne? Tak vás nemám trápit, Jaroušku,
1: ne,
0: jo?
1: Ne.
0: Dobře, dobře. Tak chcete to prozradit?
1: Určitě.
0: Tak to bylo, jak básníkům chutná život.
1: Jo.
0: Ale to nevadí, že to dneska neklaplo. Ona tam ta sestřička tomu mladému doktorovi tam zrovna hučela do hlavy, když on měl nějakou tu novou ordinaci, tam ten šafránek, tak ona mu tam tady tohle to říkala. Si to tak nějak jako vybavuju, že to tak nějak bylo. Ale nevadí. Zítra ve hře jsou dva lupeny do kina, tak když budete ladit Hit Radio Vysočina, vy jste říkal, že ve Světlý nad Sázavou máte perfektní signál, že jo?
1: No, určitě.
0: No, tak to třeba klapne zítra.
1: Uvidíme.
0: Tak se mějte krásně, přežijte ten pátek a přeju krásný víkend.
1: Jo, vám taky, naschledanou.
0: Mějte se, naschle. Dneska básníci radost teda nepřinesli. Jak chutná život, hořký, sladký, každý to máme nějak. Každopádně dneska to neklaplo, vůbec to nevadí, hra je hra, zítra hrajeme o dva lupeny. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Hit Rádio Vysočina, Markéta Báťová a Belong Together. Zítra odpoledne dorazí do studia Hit Rádia Vysočina Dominik a kapela Like It. Představí nám tady svůj nový song. Možná i něco zahrají live, uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně srdečně zvuk poslechu, tak si to nenechte ujít. A nenechte si ujít ani další hity na Hit Rádiu Vysočina, před námi Imagine Dragons a nebo za chviličku Pink.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
7: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Užij si den plný.

0: pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.

0: platí pouze do 15.6.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
6: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
5: No, už je to skoro ke stovce.
6: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně teda, 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Vysočina doznívá Hit Sharks od Imagine Dragons. A my jdeme do lesa. Nestátní lesníci totiž zvou všechny na procházku do lesa. S programem Den otevřených lesů bude už tuhle sobotu. Například v Jihlavě, co jsem tak pátrala, se uskuteční od 10 do 15 hodin v lokalitě pod vrchem Schatzberg u Zborné. Vy, kdož vyrazíte, tak se vydáte na přibližně 2-kilometrový okruh nenáročným terénem, který začne u parkoviště za krematoriem. Chybět nebudou soutěže pro děti ani občerstvení. A vyrazit můžete i do Žďáru, sraz je na parkovišti u Žďasu v 9 dopoledne, tam dokonce bude i posezení, ohýnek, country muzika. Myslím, že to bude moc fajn, tak kdo si potřebujete pročistit hlavu, načerpat pozitivní energii a užít si krásnou sobotu v přírodě, tak tahle akce je, si myslím, určitě to pravé. My pokračujeme v odpolední show, v playlistu se na mě směje Christina Perry a právě teď David Guetta a Teddy Swims, tak pojďme pařit, tohle je letní hit jak vyšitý.

0: Hit Marie od Lucie na Hit Rádiu Vysočina v 17 hodin a 43 minut. Já jsem se tady dočetla, že na Vysočině se rýsují další cyklostezky. Tak jestli jste nadšení cyklisté, tak letos tyhle cyklostezky propojí obce Štěměchy a Předín na Třebícku. Cyklisté a chodci získají bezpečnější cestu mimo hlavní silnici, to je dobře. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Šťársku. Náměšť nad Oslavou pak plánuje dostavět další úsek nábřežní cyklostezky u ulice Červené domky. A doplním, že 21. června se slavnostně otevře taky cyklostezka v Brtnice Rokštejn na Jihlavsku, která naváže na trasu směřující do Jihlavy. A víte, u čeho by se šlapalo úplně samo? Ano, třeba u tohodle hitu Coldplay. Já už potřebuju volno, jazyk se mi motá, na kolo radši dneska nevyrazím, aby se mi nemotaly i nohy, ale vy klidně můžete, počasí na to je parádní. Takže za chviličku tenhle hit dáme celý.
1: Hit Radio. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva.

0: nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
12: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
13: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Takhle zní Hit Rádio Vysočina v 17 hodin a 54 minutek a já už se pro dnešek s vámi loučím, protože 18. hodina se blíží a čas jít taky domů, trošku se ještě nadýchat toho čerstvého vzduchu. Přeji vám krásný zbytek dne, zítra se na vás už určitě těší Marek s Milanem v odpolední show a dopoledne taky Markéta Zušťáková, tak si jejich vysílání náležitě užijte a my se uslyšíme nejspíš po víkendu, tak se mějte krásně a ahoj. Bye.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Pelhřimově ve Dvorské ulici probíhá výstavba vodovodního potrubí, počítejte tam s omezením. A až do zítřka bude uzavřená Alešova ulice v Humpolci, staví se tam kanalizační přípojky. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Zdravím posluchačky a posluchače. Hlavním tématem pro Vysočinu je teď stanovení oblastí, kde by mohly v budoucnu stát větrné parky, respektive kde je bude možno postavit ve zjednodušeném procesu. S tímto návrhem rozhodně nesouhlasím. Neodmítáme obnovitelné zdroje energie. Naopak dlouhodobě podporujeme nízkoemisní energetiku. Fungují u nás malé vodní elektrárny, bioplynové stanice, také rozumně umístěné fotovoltaické elektrárny a rozhodnuto je i o dalším rozvoji Dukovan. Současný pracovní návrh akcelerační zón pro větrné elektrárny, ale podle mě není dostatečně připravený. Také máme obavy z možných dopadů na krajinu Vysočiny, zemědělství, rozvoj obcí nebo turismus. Naše připomínky předáme Ministerstvu pro místní rozvoj. Dejte mi vědět, co si o umístění až 282 stožárů na Vysočině myslíte. Já říkám jasné ne vrtulím na Vysočině. Mějte se fajn a zase brzy naslyšenou.
2: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
0: On air,
5: online
0: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať toto žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
7: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
6: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraze před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
8: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne, hlavně na východě, mírný vítr severních směrů.
9: 18. hodina odbyla, čtvrtek, teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz
8: Užij si den

0: či superaktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
2: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
3: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

kapela, která nám dělá radost už od roku 1986. Vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got Deadlight. Some

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk ze skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od osmdesátek až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
5: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
9: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
8: Začneme očistnou koupelí nohou.
9: Následuje relaxační masáž.
8: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
9: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
8: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
10: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
15: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně.

0: české kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. 2 dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Pozor, tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha, slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70% a trička taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Melodia, nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba. A i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV. A pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Pozor! Tento týden mimořádná dodatečná sleva 50% na boty v Nike ve Freeportu. A bacha! Slevu odečítáme z té absolutně nejnižší ceny na cenovce. Máte velkou nohu? Na velký boty je sleva 70%. A trička? Taky za polovic. Přijeďte se obléct do Nike za ceny, kterým neuvěříte. Otevřeno máme ve Freeportu v Hatích u Znojma každý den do 21 hodin. Další dodatečné slevy najdete na www.freeport.cz. A pro lepší a klidnější nákupní zážitek doporučujeme přijet ve všední dny.

0: platí pouze do 15.6. Vysočina,
1: Jihlaváci, dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravy. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: Trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenirkarna.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1 plus 1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
9: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
12: Radio.

kávu nás pozvali All Saints Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutnáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Tak pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně tam, kde nás ladíte právě teď. Do we wanna get rocked?

0: zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňaga až Dorp, písnička pro tebe, ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya, tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát.
1: Hit Radio. Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina vyhlásila.

0: Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládej hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz. Vysočina,
3: Jihlaváci, sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer. Hit Radio.

znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc, a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: Teď to byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat, tak užívejte večer.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
6: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
5: Začneme očistnou koupelí nohou.
6: Následuje relaxační masáž.
5: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
6: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
5: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Vysočina, ole,
12: ahoj Jihlaváci, sezónní loučení je tady. V poslední druholigové bitvě tohoto ročníku hostíme nováčka z Ústí nad Labem. Derniéra startuje mimořádně v sobotu 23. května ve 14 hodin na stadionu v Jiráskově ulici. Vy u toho můžete být s námi, protože společně jsme silnější.
13: Housebrand Café, per favore?
14: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
15: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
17: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
18: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
19: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
20: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
21: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.

0: Hold Up zpívala Rena Scott na Hitrádiu právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jojo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Chcete stavět dřevostavbu? Máte stavební povolení, ale všechny firmy mají práce až nad hlavu? Domy dnes v Třebíči vzkazují. Navýšili jsme pro vás výrobní kapacity a postavíme vám dům ještě letos. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz

0: Dost dobrý, good enough, se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je tu 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Hit Rádio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Rádio.

0: jsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Užij si den plný.

0: Další superaktivity. Dozvíš se také o službách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Husták.

0: rodinách pomáhajících mladým lidem. Součástí programu bude talk show Mimo osnovy a koncerty kapel Oty Johnny, Čáro Gypsy a rapera Peciho. Přijď si to užít a zjistit, co ti oblastní charita Havlíčkův Brod může nabídnout.
1: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.

rest of the world with whom I've crossed an acquaintance.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
1: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.